0: 24-7, tak to už musí byť naozaj vášeň a o vášni sa nehovorí jednoducho ani vážne. Vlastne ako komu? Našej glosatorke a skvelej humoristke Haline Pavlovskej to ide jedna radosť, takže vášeň a Halina.
1: Dekolt jako Claudia Cardinale. Kývla jsem na to, že napíšu něco o vášni. Vášeň je mi sympatická. Vášeň si představuju jako moment, kdy muž musí, prostě musí, ženu povalit na zem a znásilnit ji. Což je nádherné, když se vzájemně milují. Vášeň mi asociuje sex appeal. Vášeň mě zradila. Mně najednou totiž došlo, že z vášní jsem se potkala minimálně. Vášně blízká jsem byla asi v 6 letech, kdy mi u tělocvičny na základce Tomík Kauders foukl do ucha a mně se zježily všechny budoucí chloupky samým vzrušením. Asi to byla vášeň, když jsem bušila do tenisových míčků na kurtu a povedlo se mi stát se nejlepší tenistkou starší žákyní ve středočeském kraji. Byla to určitě vášeň, když jsem se v 15 spala tvarohovými koláčky a celé víkendy jsem ležela v knihách a za sobotu a neděli jsem knih přečetla asi 10 a koláčku jsem snědla přes 60. Ach, to byla vášně z filmu, když Honza, hned po maturitě se dostal na vysokou, mě na schodech v našem činžáku mezi druhým a třetím patrem položil na schody a prsteníčkem mi kroužil u knoflíčku u džín. A Honza mi taky hnětl paži. Rukáv mi vytáhl až k rameni a jeho rty sjeli z mých rtů na mé hrdlo a pak ještě níž až do horkého, již tehdy hlubokého, žlábku mezi mými ňatry. Bože můj, má láska, největší Pavel! Po 3 letech zběsilého milování se rozhodl, že se ožení s holkou, kterou sotva znal měsíc. A právě tehdy, když jsem pochopila, že mezi námi je konec, že má žádostivá krev bude sfrustrovaně sytit moje tepny, tak právě tehdy se moje tělo poprvé při těch last minutes s Pavlem nejdřív otevřelo, pak hořelo a pak klouzalo na vlnách touhy a pak sebou trhlo jako loď za bouře a má duše se vznesla nad Pavla, nad postel, nad zem, nad republiku a nad země kouly a já nebyla ve vzduchu a v nebi, já sama jsem byla nebem, vesmírem a kosmem a jedině Bůh, dejme tomu, že Bůh, ví čím vším ještě. Můj otec byl vášnivý houbař. Do lesa jsme chodili spolu. Proto snadno identifikuji hřib pravý, klousky, masáky i mochmurku citronovou. A proto umím udělat tak vynikající smaženici. Pohřeb byl včera. Pavlova čerstvá milenka měla tmavě šedý kostým a já jsem si vzala hedvábné šaty s velkým dekoltem. Podobné nosila Claudia Cardinale. A o té Pavel vždycky říkal, že je to určitě nesmírně vášnivá žena. Pamatujte si, vždycky líp než koltem, zkosíte ho dekoltem.
2: Blesková zelená vlna.
3: Prinášame mimoriadne upozornenie pre vodičov cestujúcich do Banskej Bystrice. Na R1 pri Budči smerom do Banskej Bystrice sa presúva chodec. Naposledy ste ho videli na 141. kilometri. Informáciu zopakujem. Opatrnosť zvýšte na R1 pri Budči smerom do Banskej Bystrice sa presúva chodec. Videli ste ho na 141. kilometri. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek 0800 900 800.
2: Blesková zelená vlna. Bezpečne aplikujte. Hello.

0: Celý sa ti odovzdám, spieval Peter Juhas v premiére z 19. miesta. Minulý týždeň sa do top 20 nedostali, dnes sú na 18. mieste. Kali a IMT Smile, nič sa nemení.
1: Hitparáda top 20 SK. 17. miesto.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko, toto je Adonis a vy počúvate Hitparádu top 20 SK.

0: Z 12. miesta to bol Matej Smutný, Look Amazing. Žije síce vo Švédsku, bude ale teraz doma na Slovensku. O týždeň, 30. mája, bude vystupovať na oslávach výročia obce Dúbravy v Banskobystrickom kraji a Look Amazing tam určite zahrá.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 11. miesto.
2: Pusme mi viac, než akékoľvek gesto. Pusme mi viac, ako má dobré miesto.
0: Rovnako ako minulý týždeň sú Peter Bič Projekt a Len sa smej na 11. mieste. Kým sa pozrieme na prvú desiatku, prichádza sľubovaná modlitba.
2: Prosím te Bože, ať už je páce, a nebo som...
3: No moment, ale veď on sa nedostal do TOP 20-ky.
0: To nie, ale v Rádiu Slovensko ho už viac než týždeň počuť z nášho vysielania a navyše má známosti v hornej polovici rebríčka. Tak spravíme výnimku, nech o ňom viete, kým sa do TOP 20-ky dostane.
3: No schválne, koho teraz prvej desiny pozná.
0: Napríklad Bena Kristovao.
4: Ja Bena znám výborne, není to tak dlouho, co mi říkal, že vyrústal s mojí písničkou Ztrácíš, nebo dospíval. Je to sympaťák, je to dobrý kluk a je hlavne originální. Musím říct, že to, co dělá, je vlastně originální. Spoustu lidí si musí k tomu najít cestu, ale mě to baví extrémně a opravdu ho obdivuju ve spousta směrech, vlastně tancuje, do toho dělá bojový umění, prostě do toho zpívá a je to multitalent a opravdu velká inspirace.
3: A zo slovenských muzikantů pozná koho?
0: Z tej našej dnešnej prvej desiatky? Emu.
4: Emu Drobnou jsem potkal tenkrát po Superstar v Praze. Od té doby jsme se neviděli, myslím, že teda už to bude klidně 10-12 let, nechci přehánět, já moc neumím počítat ty léta. Každopádně to byla velká sympatianta, krásná žena a s úžasným hlasem a vidím, jak se jí daří, často si nějakou písničku pustím, takže tohle mě moc baví.
0: A poznaju se aj s Katkou.
4: Katka Knechtová, tak to je legenda, bych až dokonce řekl, už jí tak jako nazval. A vždycky rád vidím a její písnička Zpomal je prostě něco, co už podle mě navždy bude v takových těch zpěvnících a to už nikdo nezapomene.
0: Katka Knechtová má ale novú pieseň Diaľky. Ako vznikla, vám povie sama v druhej časti Hitparády. Teraz už Marek Stracený a jeho Modlitba za pátek.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Hlavnými hrdinami filmu sú dvaja malí zlodejíčkovia, ktorí po prepustení z väzenia dostávajú ďalší kšeft. Ukradnúť majú nový, zázračný elixír mladosti.
1: Podívejte, Liška, ukrásť cihlu nebo flašku špiritusu, to dovede každej vôľ. Ale my tady krademe myšlenku, za světovou myšlenku, rozumíte?
2: No jo, ale my si říkáme, že co je doma, to se počítá, viď? No.
3: Člověče, Liško, až nám sem budou jezdit prachatý báby z celého světa, my z nich budeme dělat výstavní kočky, víte, co to bude za kšef?
0: Po krádeži ale zjedia špenát. Ten znásobí účinky experimentu a tak sa obaja páni zmenia na deti, ale s dospelým hlasom. Z vedeckého objavu sa stáva chaos, ktorý zasiahne každého naokolo.
4: Takhle mne podlíst! To mám za svoji lásku, Vilmo.
5: Ten ho k tě miluje.
6: Znáš takové ty dětské lásky? Také jsi byl jistě zamilovaný do paní učitelky, ne?
5: Máš pravdu, jsou to vztahy velmi romantické.
4: Ale pryč.
5: Ach, ty děti.
4: Idiote, za pár dní země bude normální mužský.
5: No ovšem.
4: Podívej na sebe.
5: Samozřejmě. Vždyť už mutuješ.
0: Film sa pohráva s predstavou večnej mladosti, ale zároveň sa smeje z ľudskej márnivosti aj chamtivosti.
7: To má na svedomí tuhle pan docent. A tihle dva. Jojo.
8: Liška Zemánek. To je ostuda.
9: Chtěli jsme si trochu přivydělat. Hm.
8: Kdo nekrade, okrádá rodinu.
0: Film režíroval Václav Vorlíček a do kín prišiel v roku 1977. V hlavných úlohách sa predstavil Vladimír Menšík, Iva Janžurová či Jiří Sovák. Veľkú časť jedinečnej atmosféry filmu tvoria trikové scény a absurdné zápletky, zmetky a nečakané rozuzlenia.
4: Co to má znamenat? Takový kus masa! A co vlastne máte v tom pekáči? Vy jste zešílel? To je dítě? To je dítě? Roubo!
10: Já?
4: Pojďte se podívat, co chtěl upít ten blázen!
0: Což takhle dáci špenát patrí medzi komédie, ktoré si diváci pamätajú pre svoju hravosť a množstvo nezabudnutelných scén. Pripomína, že snaha zostať navždy mladý môže znieť lákavo, ale niekedy je lepšie nechať veci plynúť prirodzene.
11: Ovšem tedy otázka je, jak rýchle sa tohle dá vylečiť. To může trvat třeba měsíc.
6: No právě, a co řeknu dětem? Jak jim vysvětlím, kde se tady vzalo tohle?
11: Tak ho zatím dáme do siročince.

0: Prepokojný a ešte stále teplý večer z Rádia Slovensko aj Ellie Goulding. O vášni sa nehovorí jednoducho, ale vlastne ako komu. Našej glosátorke a skvelej humoristke Haline Pavlovskej to ide jedna radosť. Takže čo vášeň a Halina?
1: Dekolt ako Claudia Cardinale. Kývla som na to, že napíšu něco o vášni. Vášeň je mi sympatická. Vášeň si představuju jako moment, kdy muž musí, prostě musí, ženu povalit na zem a znásilnit ji. Což je nádherné, když se vzájemně milují. Vášeň mi asociuje sex appeal. Vášeň mě zradila. Mně najednou totiž došlo, že z vášní jsem se potkala minimálně. Vášně blízká jsem byla asi v 6 letech, kdy mi u tělocvičny na základce Tomík Kauders foukl do ucha a mě se zježily všechny budoucí chloupky samým vzrušením. Asi to byla vášeň, když jsem bušila do tenisových míčků na kurtu a povedlo se mi stát se nejlepší tenistkou starší žákyní ve středočeském kraji. Byla to určitě vášeň, když jsem se v 15 spala tvarohovými koláčky a celé víkendy jsem ležela v knihách a za sobotu a neděli jsem knih přečetla asi 10 a koláčku jsem snědla přes 60. Ach, to byla vášně k z filmu, když Honza, hned po maturitě se dostal na vysokou, mě na schodech v našem činžáku mezi druhým a třetím patrem položil na schody a prsteníčky mi kroužil u knoflíčku u džín. A Honza mi taky hnětl paži. Rukáv mi vytáhl až k rameni a jeho rty sjeli z mých rtů na mé hrdlo a pak ještě níž až do horkého, již tehdy hlubokého, žlábku mezi mými ňatry. Bože můj, má láska, největší Pavel! Po 3 letech zběsilého milování se rozhodl, že se ožení s holkou, kterou sotva znal měsíc. A právě tehdy, když jsem pochopila, že mezi námi je konec, že má žádostivá krev bude sfrustrovaně sytit moje tepny, tak právě tehdy se moje tělo poprvé při těch last minutes s Pavlem nejdřív otevřelo, pak hořelo a pak klouzalo na vlnách touhy a pak sebou trhlo jako loď za bouře a má duše se vznesla nad Pavla, nad postel, nad zem, nad republiku a nad země kouli a já nebyla ve vzduchu a v nebi, já sama jsem byla nebem, vesmírem a kosmem a jedině Bůh, dejme tomu, že Bůh, ví čím vším ještě. Můj otec byl vášnivý houbař. Do lesa jsme chodili spolu. Proto snadno identifikuji hřib pravý, klousky, masáky i mochmurku citronovou. A proto umím udělat tak vynikající smaženici. Pohřeb byl včera. Pavlova čerstvá milenka měla tmavě šedý kostým a já jsem si vzala hedvábné šaty s velkým dekoltem. Podobné nosila Claudia Cardinale. A o té Pavel vždycky říkal, že je to určitě nesmírně vášnivá žena. Pamatujte si, vždycky líp než koltem, zkosíte ho dekoltem.
0: Toto bol glosár Haliny Pavlovskej z roku 2015. Počúvate Rádio Slovensko.

všechny budoucí chloupky samým vzrušením. Asi to byla vášeň, když jsem bušila do tenisových míčků na kurtu a povedlo se mi stát se nejlepší tenistkou starší žákyní ve Středočeském kraji. Byla to určitě vášeň, když jsem se v 15 spala tvarohovými koláčky a celé víkendy jsem ležela v knihách a za sobotu a neděli jsem knih přečetla asi 10 a koláčku jsem snědla přes 60. Ach, to byla vášeň jak z filmu, když Honza, hned po maturitě se dostal na vysokou, mě na schodech v našem činžáku mezi druhým a třetím patrem položil na schody a prsteníčkem mi kroužil u knoflíčku u džín. A Honza mi taky hnětl paži. Rukáv mi vytáhl až k rameni a jeho rty sjeli z mých rtů na mé hrdlo a pak ještě níž až do horkého, již tehdy hlubokého, žlábku mezi mými ňatry. Bože můj, má láska, největší Pavel! Po 3 letech zběsilého milování se rozhodl, že se ožení s holkou, kterou sotva znal měsíc. A právě tehdy, když jsem pochopila, že mezi námi je konec, že má žádostivá krev bude sfrustrovaně sytit moje tepny, tak právě tehdy se moje tělo poprvé při těch last minutes s Pavlem nejdřív otevřelo, pak hořelo a pak klouzalo na vlnách touhy a pak sebou trhlo jako loď za bouře a má duše se vznesla nad Pavla, nad postel, nad zem, nad republiku a nad země kouly a já nebyla ve vzduchu a v nebi, já sama jsem byla nebem, vesmírem a kosmem a jedině Bůh, dejme tomu, že Bůh, ví čím vším ještě. Můj otec byl vášnivý houbař. Do lesa jsme chodili spolu. Proto snadno identifikuji hřib pravý, klousky, masáky i mochmurku citronovou. A proto umím udělat tak vynikající smaženici. Pohřeb byl včera. Pavlova čerstvá milenka měla tmavě šedý kostým a já jsem si vzala hedvábné šaty s velkým dekoltem. Podobné nosila Claudia Kardinále. A o té Pavel vždycky říkal, že je to určitě nesmírně vášnivá žena. Pamatujte si, vždycky líp než koltem, zkusíte ho dekoltem.